0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. října. Osmisté výročí smrti svatého Františka připomněl papež Lev ve své promluvě před modlitbou Anděl Páně.
1: V jejím závěru pak vyzval k modlitbě růžence za dar pokoje a svornosti ve světě.
0: A v druhé části pořadu přinášíme přehled zpráv a hlavních událostí z Vatikánu.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: V promluvě před modlitbou Anděl Páně papež Lev připomněl svatého Františka z Assisi, jehož osmisté výročí smrti církev v těchto dnech slaví. Jak řekl svatý otec, Františka povolal sám Ježíš, aby napravil jeho církev. A on, který postavil svůj život na základu, jímž je Kristus, obnovil církev a zacelil trhliny neschod.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Evangelní podobenství, které se čte v liturgii dnešní neděle, vypráví o Ježíšově životě a osvětluje smysl jeho poslání. On je syn Boží poslaný na svět, je však odmítnut právě těmi, kdo by ho měli přijmout s otevřenou náručí. Ten, který přišel, aby přinesl spásu, je odsouzen. Ten, který chce darovat život, je usmrcen. Kristovo učení nás vede k zamyšlení nad mnoha krutostmi, které ničí svět a dějiny národů, a zároveň nám zjevuje stále větší milosrdenství jeho Otce.
0: Násilné odmítnutí totiž nezlomí Boží vůli, která ve své nekonečné spravedlnosti proměňuje zlo ve vykoupení. Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Ježíš sám připomíná tato slova žalmu, jenž oslavuje úžasné dílo, které vykonal Pán. Právě to, co bylo odvrženo, se stává základem, na němž všechno spočívá. Takto všemohoucí řídí dějiny a pomáhá nám ve všech našich pádech. Bůh nikdy neodvrhne náš život.
1: Podle obrazu použitého v podobenství, onou vinicí, kterou je třeba obdělávat spravedlivě, je církev, kterou svými rozhodnutími budujeme nebo poškozujeme. V té souvislosti bych právě dnes, když si připomínáme osmisté výročí jeho smrti, chtěl připomenout jednoho dělníka, který velmi plodně pracoval na vinici Páně, svatého Františka z Assisi, kterého Ježíš sám požádal, aby napravil jeho církev. Veden příkladem ukřižovaného, postavil František především svůj vlastní život na Kristově základu, sdílel s ním chudobu, radost i utrpení, až po mystické znamení stigmat. Jako muž vroucí modlitby, naplněný láskou ke všem, byl příkladem pro první bratry, kteří sdíleli jeho asketický život jako autentický předpoklad reformy církve. Svatý František ji obnovil díky víře v Pána Ježíše a zacelil trhliny neschod svědectvím bratrské lásky.
2: Carissimi, il carisma di San Francesco.
0: Drazí, charisma svatého Františka přináší ovoce i dnes, po 800 letech. Svědčí o tom nejen velká a živá františkánská rodina, ale i mnohé dary, které jeho duchovní dědictví šíří mezi Božím lidem. Když slavíme františkánský jubilejní rok, prosme zároveň vytrvale o dar míru a upřímně se zavažme k budování svornosti mezi národy. V tomto úsilí, ať nás vždycky provází přímluva Nejsvětější Panny Marie, naší matky, k níž se nyní obracíme, duchovně sjednocení s věřícími shromážděnými na poutním místě v Pompejích, aby se s prosbou obrátili k Panně posvátného růžence.
1: Pozdravech a apelech po modlitbě Anděl Páně se papež Lev vrátil ještě jednou ke své francouzské cestě a připomněl apel na společnou modlitbu za mír, ke kterému se připojili děti z celého světa.
0: Minulou neděli jsem v Lourdech vyzval k modlitbě růžence během tohoto měsíce října se zvláštním úmyslem, aby války ustaly a byl nastolen mír. Mezi prvními, kdo tak učinili, byli děti a stále v tom pokračují. Od 1. do 7. října pořádá nadace Pomoc trpící církvi iniciativu Milion dětí se modlí růženec za mír a jednotu ve světě. Z celého srdce děkuji všem chlapcům a dívkám, kteří se v mnoha částech světa připojují k této modlitbě. Následujme všichni jejich příklad a vzívejme přímluvu Panny Marie, aby byly národy osvobozeny od metly války. Zvláště se modleme za svatou zemi a za nevinné oběti násilí.
1: Svatý otec dále zmínil setkání u příležitosti 10. výročí apoštolské exhortace Amoris Laetitia, které se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 7. až 14. října a na které se sjedou představitelé východních katolických církví a předsedové biskupských konferencí z celého světa. Bude to příležitost k synodálnímu rozlišování, abychom určili kroky, které je třeba podniknout, abychom dnes zvěstovali evangelium rodinám a mladým generacím, řekl papež a svěřil modlitbám celé církve toto setkání a zejména rodiny, které, jak řekl, jsou znamením naděje a nedocenitelným bohatstvím pro církev i pro společnost.
0: Další zprávy. Svatý otec přivítal ve Vatikánu korejské kněze, řeholnice a řeholníky působící v Římě. Ve své promluvě vyzdvihl jedinečnou historii korejské církve, význam svědectví mučedníků a probíhající přípravy na Světové dny mládeže v Soulu v roce 2027.
3: Ascoltate i giovani. Camminate con loro.
1: Naslouchejte mladým, kráčejte s nimi a pomáhejte jim objevit, že následování Krista neomezuje svobodu, ale naplňuje ji. Že víra neomezuje život, ale otevírá mu širší obzory. Nikdy nepřestávejte konat dobro, i když to něco stojí a i když to nikdo nevidí. Žádný skutek vykonaný z lásky není před Bohem ztracen.
0: Svatý otec povzbudil korejské kněze a řeholníky, aby usilovali o jednotu, měli odvahu odpouštět a zasazovali se o pokoj na rozděleném korejském poloostrově.
1: Vatikánský četnický sbor Gendarmeria ctí jako svého hlavního patrona archanděla Michaela. Krátce po tomto svátku, v sobotu 3. října, slavil papež lev mši svatou před Lurdskou jeskyní ve vatikánských zahradách.
0: Každému vnějšímu gestu předchází vnitřní náhled. Kdo střeží druhé, musí především sám ve svém nitru střežit pravdu, spravedlnost, dobrotu a úctu. Střežit druhé vyžaduje mít srdce, které střeží Pán. Řekl svatý otec ve své homílii. V rámci oslavy složili slavnostní přísahu také noví členové Vatikánské stráže.
1: V roce 2027 si papežská švýcarská garda připomene události spojené s vyplněním Říma, takzvaným Sacco di Roma, před 500 lety. Vrcholem oslav, které zároveň připomenou gardisty, kteří položili život při obraně papeže Klementa VII., budou slavnosti ve Vatikánu naplánované na 5. až 7. května příštího roku. Události spojené s vypleněním Říma z roku 1527 jsou nejdůležitějším obdobím v naší historii, zdůraznil v oficiálním oznámení programu oslav velitel gardy plukovník Christoph Graf. V rámci takzvaného roku paměti proběhne 23. ledna ve švýcarském Brigu rovněž konference o historických aspektech vyplenění Říma nebo pouť bývalých gardistů do Einsiedeln.
0: Věrnost nástupci svatého Petra a jeho učení připomněl lev 14. německým kněžím z koleje Panny Marie z Camposanto ve Vatikánu. Kolej sídlí na historickém místě Scholi Francorum, založené Karlem Velikým při bazilice svatého Petra. Kolej byla založena před 150 lety jako útočiště pro německé kněze, kteří byli ve své vlasti pronásledováni politikou Kulturkampfu kancléře Bismarcka. Lev XIV. Poukázal na to, že zvláštním rysem německé koleje Panny Marie z Camposanto je její výjimečná blízkost k hrobu svatého Petra a zdůraznil, že z této pocty vyplývají také závazky.
4: A tale onore è legato anche.
0: Kolegium má střežit blízkost a jednotu s nástupcem svatého Petra a věrnost apoštolské víře,

0: dcer svatého Růžence. K tomuto výročí napsal pompejský arcibiskup Tommaso Caputo zvláštní list. Věnuje se v něm nejen postavě tohoto apoštola Růžence, ale též návštěvě papeže Lva v květnu minulého roku.
1: Ukrajina má právo na obranu, ale je nutné usilovat o ukončení válečných operací a směřovat k dosažení úplného a skutečného příměří, řekl kardinál Pietro Parolin po návratu z valného shromáždění OSN v New Yorku. V rozhovoru pro italský deník La Repubblica vatikánský státní sekretář opakuje, že Vatikán je připraven na pomoci v této věci jakýmkoliv způsobem a zároveň klade důraz na důsledné dodržování mezinárodního práva. Dlouhodobé řešení se neobejde bez dalšího úsilí o bezpečnost a spolupráci v Evropě, říká vatikánský státní sekretář. Kardinál Parolin v rozhovoru poukázal také na krizi multilateralismu, která podle jeho názoru vyvolává všeobecný pesimismus patrný i v Organizaci spojených národů. Z jednání valného shromáždění si však odnáší pozitivní aspekt, spojený s naléhavými výzvami k návratu k zásadám mezinárodního práva. K tomu může dojít za podmínky, že se všeobecně navrátíme k základním lidským hodnotám, jak to zdůrazňuje papež Lev XIV. V encyklice Magnifica Humanitas, a znovu bude potvrzena politická vůle každého účastníka mezinárodního života. Jak dále dodal vatikánský státní sekretář, hlavním zdrojem krize je ztráta vzájemné důvěry. Pouze proces neustálé reformy, schopný posoudit účinnost současných struktur ve světle změněných okolností, může dát vzniknout obnovenému a adekvátnímu multilateralismu. A na závěr přinášíme slova papeže Lva 14. k dnešnímu evangeliu.
2: La parabola che Gesù racconta ha come scenario proprio una strada.
1: Podobenství, které Ježíš vypráví, se odehrává na cestě a je to cesta náročná a strmá, stejně jako život. Život je však tvořen ze setkání a v těchto setkáních se projevuje naše pravá podstata. Stojíme tváří v tvář druhému, před jeho křehkostí a slabostí, a můžeme se rozhodnout, jak se zachovat. Postarat se o něj nebo předstírat, že se nic neděje. Kdy budeme také my schopni přerušit svou cestu a projevit soucit? Když pochopíme, že ten zraněný muž na cestě představuje každého z nás. A tehdy nám vzpomínka na všechny ty chvíle, kdy se Ježíš zastavil, aby se o nás postaral, pomůže, abychom byli lépe schopni soucítit. Připomínáme, že slova papežů k evangeliu na každý den najdete na našich internetových stránkách ve formě podcastu. Od mikrofonu zdraví
0: David Válka
1: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.